kovovom balení len 79 centov za 1 kg. Brokolicu 500 gramov len za 89 centov a slovenské jahody len 79 centov za 100 gramov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň. Fun. Radio. Hey, town.

kovovom balení len euro 79 centov za 1 kg. Brokolicu 500 gramov len za 89 centov a slovenské jahody len 79 centov za 100 gramov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

si kolem. Ty si ako sem, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak sem, co obrací se ke slunci.